0: Počúvate slovenské a české hity na vlnách Beta Rádia.
1: Stiahnite si aplikáciu Rádia Beta a počúvajte známe slovenské a české hity.

cítim tvoju dlaň v mojom náručí, som nekonečne, nekonečne šťastný.

0: miesto číslo 6.
1: Miesto číslo 6 hráme dnes 11. krát. Výborná pesnička od kapely Rybičky 48. Volá sa Nebeská brána. Minulý týždeň boli 5. a dnes o